ніч вклоузала, серце розтала в цій тім. Пак бločky в тиден под твій погледом тají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírá. Pak vločky vteřin pod tvým pohledem tají, kdo je kdy spočítá. Na kapky minut v očích tají, kdo je kdy pozbírá. Na věšák pověsím kabát noci černý,

pokud jenom co umí leží, pak jsou vykročí. A tikot hodin, tikot stále pomalejší, sákne do peří. Znovu rokou týdnu, co umí v nohou leží, pak jsou vykročí.